se pai fa udie fa pai fa udie ma o mama pai fa udie ma o mama pai fa udie ma o nananom se yade bi na ni udie sia.